0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.
2: Kedy už konečne pokoj si dáme?